máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakupný?

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou ladíte Signál Radio, za chvíli první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Aha, či Sabrina nebo Whitney Houston.
1: Signál Radio, doprava.
0: Dva kamiony jsou v sobě na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru z Brna na Ostravu. Začíná se tady tvořit kolona a pozor taky na nehodu na silnici 35 u obce Holovousy na Jičínsku. Signál Radio přeje šťastnou cestu. One more.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 2. červencový den, čtvrtek, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Jednala o ní už v polovině června. Premiér Andrej Babiš následně uvedl, že související agenda byla tak široká, že se jí nepodařilo stihnout. Pavel s Babišem by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance. A premiér Andrej Babiš podruhé. Společně s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem se sejdou se zástupci českých firem působících na Ukrajině. Jednat budou o větší podpoře podniků ze strany státu a také o možnosti uspořádat podnikatelskou misi na Ukrajinu. Českem prošly další bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy a zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Včera odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíc zasažené bylo Valašsko. Více informací chystáme do dalších zpráv. Dodejme ještě, že v nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichově. Hradecku.
0: Co se děje v regionu?
2: Investice 10 milionů korun a návoz 1800 tun písku. Přesně takový je stav kdysi chátrajícího koupaliště ve Vršovicích, které se proměnilo v nový areál Beach Eden. Lidem se ale proměna nelíbí. Areál nabízí největší písečnou pláž v Praze a právě ta je trnem v oku. Návštěvníci kritizují absenci stínu, vysoké teploty písku a jeho zanášení do bazénu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 5 českých tenistů bude dnes v akci na Wimbledonu. Slavný turnaj sleduje i kolega Petr Plintovič.
3: 5 českých tenistů zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świątecková. Duel začne odpoledne v 14:30.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou polojasný, v jeho východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď 80. na Signál Rádio.
0: Signál Rádio.
4: Se 6. hodinou startuje na Signál Rádio ranní vysílání, u kterého vás také dnes všechny vítá Jirka Svoboda. Společně se probouzíme do čtvrtku 2. července a věřím, že to pro nás všechny bude příjemný den. Na našich vlnách do něj vstoupíme za doprovodu hitu 80. a vybavení všemi důležitými informacemi, které potřebujete od rána vědět. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Dnes máme před sebou čtvrtek 2. července. Dnešek se nachází přesně uprostřed roku. Za námi je 182 dní a dalších 182 máme před sebou. Svátek slaví Patricie, tímto jménem se u nás může pyšnit kolem 3,5 tisíce nositelek. Narozeniny by dnes měla zpěvačka Ivone Přenosilová nebo spisovatel Ota Pavel. A k narozeninovým oslavencům patří herečka Lindsay Lohan, kulaté 50. má hokejový brankář Tomáš Vokoun a mezi oslavence patří také herečka Světlana Nálepková. Přejeme jen to nejlepší. No a my ostatní můžeme oslavit například Světový den UFO nebo Mezinárodní den proti zapomínání a na dnešek také připadá žíznivý čtvrtek, který připomíná, že na nějaký drink můžeme zajít už krátce před víkendem. Nechám to ale na vás. Přeju dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

0: Do nového dne nás na Signál Rádiu probudila také Whitney Houston. Dnes ráno je nad Českem jasno nebo polojasno a teploty se pohybují mezi 13 a 18 stupni. Nejchladněji je na západě Česka, kde Karlovy Vary měří 13 stupňů, Praha a Liberec jsou na 14 stupních a Brno nebo Olomouc začínají den na 17 stupních. Dnes bude většinou polojasno, na východě se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Tak vám přeju příjemný den a hezké 80kové léto.
1: Right.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Před 6:30 zaspívá Iveta Bartošová, ale ještě si pojďme říci, jaké události nás dnes čekají.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Prezident a premiér by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu NATO. Na dnešek připadá Světový den UFO, který připomíná údajnou havárii mimozemské kosmické lodi v Roswellu v roce 1947. Na místo se každoročně sjíždějí fanoušci a příznivci UFO z celého světa. Dnes začne celková rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Práce přinesou omezení provozu ze 2 na 1 pruh v každém směru, které doplní další dopravní opatření pro zajištění co největší plynulosti provozu. Městská policie v Kladně se dnes chystá provádět měření rychlosti na vybraných úsecích. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu. Mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem dnes proběhne zvedání mostovky pro novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Jednotlivé díly budou jeřábem z plovoucího pontonu postupně vyzdvihovány a usazovány na visutá lana zavěšená nad řekou. Ode dneška do začátku září se na různých místech Broumovska koná 26. ročník festivalu Varhaní léto. A ve Wimbledonu bude dnes usilovat o postup do 3. kola 5 českých tenistů: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
1: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
0: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Skupina Erasure v ranním vysílání Signál Rádia. Už se tady chystají Bon Jovi nebo Bonnie Tyler a mluvit budeme o tom, jak se zdarma dostat do českých jeskyní, anebo o čem dnes ráno píší zpravodajské weby. Před 7 hodinou je toho před námi ještě dost, tak dobré ráno a hezký čtvrtek 2. července.
1: Signály z regionu.
2: Náhodná setkání před reportážním mikrofonem Signál Rádia jsou bezprostřední. Stejně tak to bylo i s herečkou Lucí Políšenskou.
3: Léto Lucie Políšenské se teď ptám, dobrý den.
4: Dobrý den, léto Lucie Políšenské bude pracovní. Budu hrát nejenom tady zámecký hotel, ale i jiné věci, takže ve velké míře budu mít pracovní léto.
3: Takže ta zahrádka, co doma máme?
4: Jako je to, letos je to trošku jako na štíru, protože jako furt něco zkoušíme a není moc čas, ale dělá to, mám naštěstí doma pomocníka, takže letos je to na manželovi.
3: Takže ten plný agrotechnické lhuty, dobře.
4: Ano, je to tak.
3: V zámeckém hotelu hrajete koho?
4: V zámeckém hotelu já hraju tetu Líbu, což se musím vnitřně porovnat s tím, že už jsem teta. Pořád jsem si připadala, že jsem mladá žabička, ale už to tak není. Vlastně takovou kuchařku, uklízečku, takovou dobrou duši toho hotelu.
3: Který samozřejmě je svým způsobem tak trošku strašidelný.
4: Dalo by se říct.
3: No a proto se to jmenuje, proto to patří do cyklu her Strašidlo na zámku.
4: Ano.
3: Na jaký zámek se nejvíce těšíte?
4: Já se těším na všechny, protože to, že jsem do toho vůbec šla, jako jednou z těch věcí bylo, protože já normálně chodím na hrady a zámky a mám to strašně ráda. Když mám čas, tak opravdu projíždím Českou republiku a už toho mám hodně jako shlédnutého. A vlastně tady jedeme na hrady a zámky, na kterých jsem třeba ještě nebyla. Takový Liblice, Ploskovice, to jsou takový, že člověk zná ty známý, samozřejmě Lednici i na Moravě, že pocházím z Moravy, ale takže se těším na ty, co neznám.
2: Tak takové je léto herečky Lucie Políšenské. Pohodové prázdniny přeje Luboš Dvořák.
1: Signál Rádio a hudba 80. vás vrací do mládí.

0: Dobré ráno nám na Signál Rádu popřála také Bonnie Tyler a myslím, že máme před sebou celkem příjemný a mnohem klidnější den, co se počasí týká, než byl například včerejšek. Dnes ráno je nad Českem jasno nebo polojasno a teploty se pohybují mezi 13 a 18 stupni. Nejchladněji je na západě Česka, kde Karlovy Vary měří 13 stupňů, Praha a Liberec jsou na 14 stupních a Brno nebo Olomouc začínají den na 17 stupních. Dnes bude většinou polojasno, na východě se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě až 29. Tak vám přeju dobré ráno a teď posílám Bon Jovi.
1: Osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál Rádia, do 7 hodiny ještě zaspívá Sheena Easton nebo Modern Talking, ale mám tady pro vás i pár témat, o kterých píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Český státní rozpočet se v červnu propadl do dluhu skoro 184 miliard korun. Letošní červnový deficit tak byl čtvrtý nejvyšší od vzniku Česka. Stát má na letošní rok schválený celkový deficit 310 miliard. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Nejčastěji byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. U 59 modelů hraček ale jejich nabídku a prodej inspektoři rovnou zakázali. Havarijní pojištění v prvním čtvrtletí roku 2026 poprvé v historii překonalo povinné ručení objemem předepsaného pojistného. Zatímco ještě v roce 2020 bylo přibližně o miliardu korun menší, letos dosáhlo 10,7 miliardy korun a těsně předstihlo povinné ručení s objemem 10,5 miliardy korun. Českem včera prošly bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy a zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. V nemocnicích dál zůstává 5 dětí a dospělý muž, které zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. A fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Chtěli byste se během letošního roku podívat do některé z jeskyní? Po celém Česku jich je opravdu hodně a my vám nabízíme možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let. Sami si zvolíte, do které ze 14 jeskyní zajdete a jestli se v ní budete chtít schladit a ukrýt před spalujícím sluncem a nebo ji navštívíte během deštivého dne. Vstupenku můžete získat opět v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji od pondělí do pátku vždy před 8:30. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Já vám držím palce a doporučím také kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Rádio nám právě dospívala skupina Modern Talking. Máme 2 minuty před 7 hodinou. Do studia dorazila Lucka Sinková. Vítám tě, krásné ráno.
1: Hezké signálové ráno.
0: Víš, že dnešek je poměrně zvláštní den? Právě dnes je přesně pololetí. Dnešek je totiž 183. dnem roku. To znamená, 182 dní máme za sebou a 182 ještě před sebou.
1: No prosím,
0: teď jsme přesně
1: tě
0: v polovině.
1: Jak on to ten Jirka má všechno zmáknout, tak počítá, kouká do kalendáře. Ne, ty se těšíš na ty Vánoce, já to vím. Ty jsi totiž takový vánoční maniak.
0: No včera jsme se zrovna doma bavili o tom, že bychom měli pořídit nový stromek. No.
1: To tady.
0: Ale pojď radši ke zprávám, ať to neskouzne někam, kde
1: nechcem. Já už vidím, jak se naši posluchači chytají za hlavu. Tak bouřky napáchaly škody hlavně na Valašsku, tak se tam podíváme. A návrat Radka Gudase do Česka se nekoná. Kam tedy míří jeho profi kroky? Tak to ví kolega Petr Plintovič.
0: A pak už pokračuje 80kové léto, New Order, kapela Police anebo Rick Astley.
2: Signál rádio doprava.
0: Brno Židenice, tady vás drží nehoda v ulici Líšiňská. Dálnice D3, tady pozor na nehodu na 32. kilometru ve směru na Prahu. D1, tady se boural na 60. kilometru ve směru na Prahu. Modřice u Brna hlásí nehodu v ulici Brněnská a kamion havaroval na dálnici D6 na 40. kilometru ve směru na Karlovy Vary a jeden pruh je tady uzavřený. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 2. července přeje Lucie Sinková. Schválení zákona, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. V reakci na změnu zákona, kterou včera schválila sněmovna, to ve vyjádření na webu uvedl ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář. S následky středečních extrémně silných bouřek a přívalových srážek bojovali až do noci na dnešek obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku. Až do nočních hodin nejezdili kvůli podemletým kolem vlaky mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi. Velká voda se převalila přes několik desítek domů. Hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží. Museli však zachraňovat také jeden automobil při sesuvu půdy. A ještě dodejme, že na Olomoucku, západně od hranic na Přerovsku, se k večeru vytvořila i takzvaná supercela. Počet obětí zemětřesení, který minulý týden ve středu zasáhlo sever Venezuely, vzrostl na 2295. V úterý zahraniční média hlásila 1943 mrtvých. Záchranné práce a odklízení trosek pokračuje, takže počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou.
0: Co se děje v regionu?
2: Místopisná komise pražského magistrátu se shodla na pojmenování konečné stanice budoucí linky metra D. Zatímco dosud stanice nesla pracovní název Depo Písnice, tak nakonec by se měla jmenovat Prameny. Komise už doporučila názvy dalších budoucích stanic. Podle ní by se měly jmenovat Ryšánka, Nusle Tempo a Sídliště Písnice. O konečné podobě rozhodnou radní hlavního města. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Návrat Radka Gudase do Česka se nekoná, kde bude hokejový obránce pokračovat v kariéře, to ví Petr Plintovič.
3: V posledních měsících se spekulovalo o návratu Radka Gudase do Sparty. Místo toho ale mistr světa z Prahy podepsal v 36 letech novou 6-letou smlouvu s Floridou, která ho v pondělí získala zpět z Anaheimu. Nový kontrakt má i brankář Daniel Vladař. Na 5 let podepsal s Filadelfií.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou polojasný, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď 80. na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 7 hodin a vy posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Před námi je čtvrtek 2. července a právě dnes je skutečné pololetí. Dnešek se totiž nachází přesně uprostřed roku. Za námi je 182 dní a dalších 182 máme ještě před sebou. Svátek slaví Patricia a k narozeninovým oslavencům patří například herečka Lindsay Lohan, kulaté 50. má hokejový brankář Tomáš Vokoun a mezi oslavence patří i herečka Světlana Nálepková. Přejeme jen to nejlepší. S vámi je dál Jirka Svoboda. Dobré ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, máme 2. července a v roce 1959 to byl den, kdy se veřejnosti slavnostně otevřel Dům potravin na pražském Václavském náměstí. Zamíříme i za dalšími událostmi z minulosti.
1: Signály z minulosti.
0: V roce 2002 americký milionář Steve Fossett jako první člověk na světě dokončil sólový oblet zeměkoule balónem bez zastávky. V roce 1998 byla v Brně slavnostně otevřena první mešita v České republice. V roce 1947 u města Roswell v Novém Mexiku ve Spojených státech nalezly údajné zbytky mimozemské kosmické lodi. Informace ale nebyla nikdy potvrzena. V roce 1900 hrabě Zeppelin podnikl první pokusný let se vzducholodí. Jeho vzducholoď naplněná vysoce hořlavým vodíkem dosáhla výšky 400 metrů, nakonec se ale zřítila do jezera. A v tento den bylo v roce 1805 ve Skalnatých horách ve Spojených státech objeveno místo, kde se sníh drží úplně celý rok.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes většinou nebudeme potřebovat deštníky. Zdá se, že včera se počasí vypršelo a vybouřilo dost. Dneska ráno je nad Českem jasno nebo polojasno a teploty se pohybují mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude většinou polojasno, pouze na východě se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude až 29. Tak věřím, že vás čeká příjemný den, třeba i ve společnosti Signál rádia. Tohle už je Rick Astley. Ráno

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Helenu Vondráčkovou za chvíli vystřídá CCK, ale přednost má ještě přehled událostí, které přinese druhý červencový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Prezident a premiér by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu NATO. Na dnešek připadá Světový den UFO, který připomíná údajnou havárii mimozemské kosmické lodi v Roswellu v roce 1947. Na místo se každoročně sjíždějí fanoušci a příznivci UFO z celého světa. Dnes začne celková rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Práce přinesou omezení provozu ze dvou na jeden pruh v každém směru, které doplní další dopravní opatření pro zajištění co největší plynulosti provozu. Městská policie v Kladně se dnes chystá provádět měření rychlosti na vybraných úsecích. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu. Mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem dnes proběhne zvedání mostovky pro novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Jednotlivé díly budou jeřábem z plovoucího pontonu postupně vyzdvihovány a usazovány na vysutá lana zavěšená nad řekou. Ode dneška do začátku září se na různých místech Bromovska koná 26. ročník festivalu Varhaní léto. A ve Wimbledonu bude dnes usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Než budeme na Signál Rádio pokračovat proudem hudby, míříme na silnice. Kamion s osobákem jsou v sobě na dálnici D2 na 48. kilometru ve směru na Bratislavu. V místě je velmi silný provoz. Kamion havaroval na D6C na 40. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tady je jeden pruh uzavřený. Pozor na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Prahu je v levém pruhu popadané dopravní značení a s nehodou počítejte taky na silnici 116 u Řevnic na Praze Západ. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem. Dnes je 2. července a na dnešek připadá Světový den UFO. Datum není vůbec náhodné, odkazuje totiž na slavnou událost z roku 1947, kdy poblíž amerického městečka Roswell měl údajně spadnout neidentifikovatelný letající objekt a vznikla tak jedna z nejznámějších záhad moderní historie. Světový den UFO je ale hlavně o zvědavosti, fantazii a taky pohledu vzhůru k noční obloze. Každý rok si ho připomínají lidé po celém světě pozorováním hvězd, diskuzemi o vesmíru a nebo sledováním sci-fi filmů. Ať už na návštěvě mimozemšťanů věříte nebo ne, jedno je jisté a dáte mi za pravdu, že vesmír je stále plný tajemství, která čekají na své objevení.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Do nového dne vstupujete ve společnosti Signa Rádia a Pranostika na dnešek říká, navštívení Panny Marie Čisté přináší ovoce jisté a to znamená, že když dnes bude slunečno, můžeme se těšit na pěknou úrodu ovoce a to by dnes mohlo docela dobře vyjít. Ráno máme nad Českem jasné nebo polojasné, teploty se pohybují do 18 stupňů a přes den bude dál polojasno. Na východě se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty vystoupí na příjemných 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Bude to ideální počasí třeba pro návštěvu zoo. Před 8 hodinou vás do jedné zavedu. Tak dobré ráno.

0: Ve čtvrtek ráno nám na Signál rádiu zaspívali Eurythmics, už za chvíli John Paul Janka nebo UB40, ale teď se vydáme na Moravu. Právě tady se opět začíná objevovat len a všiml si toho i náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Ještě před několika desetiletími byl len běžnou součástí naší krajiny. Dnes většina lidí ani netuší, jak vypadá jeho pěstování, zpracování ani cesta od semínka k látce. Program Pěstuj len se pokouší změnit právě toto. Do prvního ročníku se zapojilo více než 170 lidí, školek, škol a drobných hospodářů, kteří společně vyseli přadný len na 180 místech v celkové rozloze 8000 metrů čtverečních. Současně organizátoři vyhlašují celostátní pátrání po pamětnících, fotografiích, nástrojích a příbězích spojených s českým lnářstvím. Součástí projektu je také sbírka nástrojů používaných při zpracování lnu. Vochlice, trdlice, kolovrátky, přeslice, tkalcovské pomůcky nebo staré lněné textilie často leží zapomenuté na půdách a ve stodolách. Mnohé z nich končí ve sběrnách nebo na skládkách. Tak se mrkněte do skříně, do truhlice, do seknice nebo do síně, třeba něco objevíte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, kde ani dnes nechybí dobrá zpráva, a ta nás zavede tentokrát do plzeňské zoologické zahrady.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Zahrada v západočeské metropoli se může pochlubit samečkem africké opice Guerrezy angolské. V zoologických zahradách se toto zvíře příliš často neobjevuje. V celé Evropě je chová jenom 7 zoo, z toho 3 jsou v Česku. 6-týdenní mládě včera dostalo jméno Tano. A víc nám prozradí mluvčí zahrady Martin Vobruba.
2: 16. května přišlo na svět další mládě Guerrezy angolské. Jedná se o krásné černobílé pralesní africké listožravé primáty a narozené mládě je již čtvrtou generací, která žije v plzeňské zoologické zahradě. Protože se jedná o páté mládě současné chovné samice, dostalo jméno Tano, což africky znamená pátý.
0: Malému samečkovi se daří velmi dobře a zatímco se narodil celý sněhobílý, začíná se už postupně přebarvovat. V půl roce už bude vypadat jako dospělá opice, které mají černou srst s nápaditými bílými licousy. Tak malé Guerreze přejeme hodně štěstí do života.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: V houpavých rytmech a se sklenkou červeného vína byli dnešní ráno na Signál Rádiu. 3 minuty před 8. Už slyšíte zase Lucku Sinkovou.
1: Už zase, ano. Už zase. No, ne, protože já jsem si představila, jak většina z nás ještě je v práci, že jo, teď mluvíš o víně a o pohodě. I když takhle, někteří jsou na dovolené.
0: Já myslím, ano, že Francouzi ty snídají víno, ne?
1: Já nevím, jestli snídají večeří. Takhle, já to mám příbuzný a vždycky, když jsme tam byli, tak nám lili až večer, jo. Tak jo. Nevím, možná, že schovávali zásoby.
0: Jsem si to možná poplet. To nevadí. Pojďme ke zprávám.
1: Takhle, když máš dovolenou, můžeš pít pořád, když o tom nikdo neví. Co se děje ve zprávách, nebo co se děje vůbec ve světě? No tak nad známým Bodamským jezerem, mimochodem to je taky takové dovolenkářské místo, se včera objevilo tornádo. Mm-hmm. Tak to probereme. No a extrémně silné bouřky, jak už tady zaznělo několikrát, zasáhly Beskydy.
0: Zůstaňte s námi dál, pokračuje 80. léto, za chvíli Michael Jackson, Albano a Romina Power, anebo zpěvačka Madonna.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou kamionů vás drží na dálnici D1 na 170. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Nehoda se zraněním komplikuje provoz na D35 na 152. kilometru ve směru na Hradec Králové. Pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Tady na prvním kilometru auto srazilo cyklistu a na místě zasahuje záchranka, tvoří se kolona. A ještě Brno, ulice Jihlavská, tady se srazilo auto s autobusem. Projet se dá s velkou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové ráno, je 8 hodin a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Stát v prvním pololetí vybral na daních 789,25 miliardy korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. Poslance dnes na jejich schůzi čekají především pravidelné písemné i ústní interpelace na členy vlády. Po dopoledních písemných interpelacích by se měly vrátit k prvnímu čtení novely zákona o obalech, které nedokončili včera večer. Extrémně silné bouřky zasáhly Beskydy. V okolí Velkých Karlovic padlo během necelých 2 hodin až 100 mm srážek. Hasiči řešili desítky zásahů kvůli zatopeným sklepům, popadaným stromům a rozvodněným tokům. Na Vsetínské Bečvě krátce platil nejvyšší 3. stupeň povodňové aktivity. Večer ale hladina začala klesat. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se sformovalo tornádo. Bouřky si v Rakousku celkem vyžádaly jednoho mrtvého. Ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy.
0: Co se děje v regionu?
2: Letiště Václava Havla odbavilo v květnu 1 579 301 cestujících. Meziročně to je o 5,22% více. Cestující nejčastěji létali do Itálie, která s počtem 177 925 lidí překročila dominující Velkou Británii. Od začátku letošního roku do konce května letiště odbavilo 6 526 218 lidí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 5 českých tenistů bude dnes v akci na Wimbledonu. Slavný turnaj sleduje Petr Plintovič.
3: 5 českých tenistů zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková. Duel začne odpoledne v 14:30.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou polojasný. V jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď 80. na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio.
4: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Také po 8 hodině s vámi ve studiu Jirka Svoboda a za chvíli už vás zavedu na Karlovarsko, kde chystají jednu technologickou novinku. Na tu si určitě počkejte a před 8:30 si nenechte ujít ani dnešní soutěž o další rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Telefon 910 260 910 budete potřebovat před 8:30 a budeme opět hrát jednoduchou kvízovou hru Ano nebo ne. Tak dál držte signál, hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Na silnice přichází jedna technologická novinka. Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka bude vozidlo první s podobným účelem v Česku.
1: Karlovarský kraj chce být lídrem ve výzkumu inovacích, to znamená i autonomní dopravu na silnicích běžném provozu a ne na silnicích, ale i na vedlejších komunikacích, jako jsou cyklostezky, smíšené stezky. Proto jsme přistoupili k prvnímu začátku nebo k další fázi projektu rozšíření autonomních vozidel v Karlovarském kraji a budeme pořizovat vozidlo, které je diagnostické, budeme ho používat na diagnostiku.
0: Diagnostické auto bude mít na střeše kamery, pomocí kterých zaznamená závady a nedostatky na komunikacích. Všechny údaje pak bude automaticky zanášet do systému. Krajští silničáři tak budou mít usnadněnou práci s plánováním oprav a údržby silnic.
2: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Po včerejších bouřkách se nám v Česku příjemně ochladilo a to znamená, že na absolutní maximum z loňského roku dneska nedosáhneme. Tehdy jsme totiž měřili 37 stupňů. Nás dnes čeká většinou polojasná obloha, jenom na východě území se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na jižní Moravě pak bude až 29 a ještě trošku chladnější bude zítřek, ale jinak bude počasí velmi příjemné. Tak hezký den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde nám už za chvíli zaspívá Madonna a hned po ní budeme soutěžit o rodinnou vstupenku do českých jeskyní, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě ale rychlý pohled na pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Český státní rozpočet se v červnu propadl do dluhu skoro 184 miliard korun. Letošní červnový deficit tak byl čtvrtý nejvyšší od vzniku Česka. Stát má na letošní rok schválený celkový deficit 310 miliard. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Nejčastěji byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. U 59 modelů hraček ale jejich nabídku a prodej inspektoři rovnou zakázali. Havarijní pojištění v prvním čtvrtletí roku 2026 poprvé v historii překonalo povinné ručení objemem předepsaného pojistného. Zatímco ještě v roce 2020 bylo přibližně o miliardu korun menší, letos dosáhlo 10,7 miliardy korun a těsně předstihlo povinné ručení s objemem 10,5 miliardy korun. Českem včera prošly bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy a zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. V nemocnicích dál zůstává 5 dětí a dospělý muž, které zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. A fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádu nám právě teď dospívala Madonna. 5 minut nás dělí od 8:30 a je čas na soutěž. Hrajeme o rodinnou vstupenku do jeskyní. Proto můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A opět za jediné správné slovo můžete získat rodinný lístek pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a sami si vyberete, kterou z jeskyní ze 14 jeskyní po celém Česku navštívíte. A někdo už je na telefonu, tady Jirka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady taky Jirka.
0: Tak Jirko, otázka a na ní odpověď ano nebo ne, takhle to funguje. Jste na to připravený?
2: Tak, můžete.
0: Tak já se ptám, Chýnovská jeskyně u Tábora byla veřejnosti otevřena už v roce 1868 a já se ptám, je to nejstarší zpřístupněná jeskyně ve střední Evropě, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano, skutečně ano. V této jeskyni ale nejsou klasické krápníky, ale stěny tam hrají všemi barvami díky vrstvám barevného mramoru a dalších hornin. Tak Jirko, pro vás to znamená vstup do podzemí. Pro vás, pro 2 dospělé, 3 děti do 15 let, šel byste se tam schovat před horkým sluncem a nebo spíš před deštěm?
2: No, já bych tam šel spíš na ty krásy, které jsou u dole.
0: Jo, dobře, dobře, dobře. Tak jo, Jirko, ještě jednou gratuluju, přeju hezké 80. léto, naslyšenou. Další vstup do podzemí je tedy rozdaný, ale nebojte, už zítra touto dobou budeme hrát o další, tak si soutěž nenechte ujít. Určitě si ale nastudujte detaily i na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Kapela Team na Signál Rádiu přesně v 8:30. Za chvíli už Frankie Goes to Hollywood, Donna Lewis anebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody se zraněním na silnici 386 u obce Moravské Knínice na Brněnsku. Zdržíte se na D1 na 170. kilometru ve směru na Brno, tady jsou sobě dva kamiony a s kolonou počítejte na příjezdu do Prahy po D10 na prvním kilometru, tady auto srazilo cyklistu a na místě je záchranka. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: vznikly až do semifinále. Úderem 5. ráno našeho času ještě nastoupí Alžírsko proti Švýcarsku, které nepostoupilo z vyřazovacího kola mundialu už 88 let. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před sebou máme příjemný den, dnes totiž bude většinou polojasno, na východě se může ojediněle objevit slabý déšť a teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 29. Nejchladnějším dnem tohoto týdne bude pátek, většinou bude polojasno, místy zataženo s přeháňkami, ale k večeru se úplně vyjasní. Zítra naměříme 20 až 24 stupňů a na jihu Moravy bude až 27. Příjemná bude sobota, která bude převážně slunečná a teploty se dostanou na 21 až 26 stupňů. V neděli pak bude oblačno, na většině území se vyskytnou přeháňky a místy i bouřky a maxima vystoupí na 22 až 27 stupňů a oblačné s přeháňkami pak bude i sváteční pondělí, kdy naměříme 20 až 25 stupňů. Teploty se tak dostaly na normální hodnoty pro toto období.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem.

0: Skupina Pet Shop Boys v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli to bude ABBA nebo Phil Collins a protože je léto, měli bychom využít možnosti zajít do letního kina. Pár tipů, kam se dá v Praze vyrazit dokonce zadarmo, nám přináší kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, dneska mám pro vás několik tipů na návštěvu letního kina. V Praze jich funguje hned několik a pozor, na některých místech se promítá i bez vstupného. Začneme mobilním kinem, tedy kinobusem, který každoročně vypravuje pražský dopravní podnik. Kočovný biograf vstoupil do svého už 19. ročníku a na celkem 11 lokalitách letos nabídne 44 promítacích večerů. Během července a srpna se v letní kina promění i řada pražských kulturních míst, například Pragovka ve Sočanech. Tady se promítá každý čtvrtek až do 8. září. Dalším místem, kde si můžete užít filmy pod širým nebem, je dvorek smíchovského prostoru pro umění Meat Factory. Tady se až do 2. září uskuteční celkem 11 projekcí. A v kinosál pod širým nebem se promění i prostranství pod Libeňským zámkem v Praze 8. Tady je během července a srpna na programu 6 letních večerů. Tak pokud budete vyrážet do letňáku, tak si film užijte a doporučuji přibalit také repelent. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia. Možná to víte, Česká republika patří mezi země, která má nejvíce památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO v přepočtu na obyvatele. A mohla by přibýt další. O zápis na seznam UNESCO také usiluje hotel a televizní vysílač Ještěd nad Libercem. Proces to ale bude zdlouhavý. Může podle náměstkyně libereckého hejtmana Květy Vinklátové trvat až 10 let.
1: Druhá památka na světě tohoto typu s tou historií, tím příběhem prostě neexistuje a myslím si, že na ten seznam patří. A je to tak, že budeme muset mít nějaký plán na dobu, než bude památka prohlášena. To znamená, že tam budeme velmi podrobně pracovat s tím, jakým způsobem se bude odehrávat cestovní ruch na Ještědu, jak proběhne tam ta obnova.
0: Jenom pro zajímavost dodám, že horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století, hyperboloid je vysoký 94 metrů a unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. A letos je tomu 60 let, co byl položen základní kámen této výjimečné stavby.
2: Je tu nový den.

0: Na Signál Rádu nám právě dospíval Phil Collins. 4 minuty nás dělí od 9. hodiny. Ve studiu je se mnou opět Lučka. Vítám tě tady.
1: Hezký den všem přeji.
0: Jsi filmová faninka?
1: No jo, dá se říct ano.
0: Jo, tak zítra začíná.
1: To připomnělo Mrazíka, jo,
0: zítra
1: jo.
0: Začíná filmový festival v Karlových Varech a hvězdou slavnostního zahájení bude herec Dustin Hoffman. V 18 hodin by měl přijet na Červený koberec, no a během večera převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. No a kdybyste ho chtěli vidět třeba ještě v sobotu, tak to bude možné, protože v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal uvede film Absolvent. A chceš slyšet ještě jednu zajímavost?
1: Klíďo.
0: Teď se teda úplně netýká Dustina Hoffmana, ale zítřejší zahájení v Karlových Varech doprovodí i velká dronová show.
1: Jo, četla jsem o tom i o Dustinovi a říkám si, to tam bude zase nával na tom červeném koberci, tam pošlapou jak v supermarketu, když má nějakou slevu.
0: Tak ty si došlapala se zprávami do studia, tak co v nich neseš?
1: No, že letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Mm-hmm. Jo, průměrnou teplotu si řekneme. No a na severu Německa v nemocnici došlo k tragédii, tak to probereme taky.
0: Poslouchejte nás dál, za chvíli Pretenders, OMD a nebo skupina Simply Red, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 23 u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichoradecku. 3 auta jsou v sobě v Praze v ulici k Barandovu ve směru na centrum a Praha Strakonická, tady vás ve směru na centrum zdrží nehoda 2 osobáků. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 2. července 9 hodin, pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla začala dnes ráno jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Související agenda byla podle premiéra Andreje Babiše tehdy tak široká, že bylo potřeba radu svolat znovu, aby se jí podařilo dokončit. Pavel s Babišem se dnes mají vidět poprvé poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19 stupňů Celsia byla o 2,5 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Češi stále častěji vyrážejí na dovolenou do exotiky, ale podle lékařů často podceňují zdravotní rizika. Jen malé procento cestovatelů se před odjezdem poradí v centrech cestovní medicíny nebo se nechá očkovat. Odborníci upozorňují, že prevencí lze předejít vážným nemocem, jako je horečka dengue nebo steklina. Požár krovu nemocnice na severu Německa si dnes vyžádal 2 mrtvé. Oběťmi jsou pacienti. Dalších více než 30 lidí bylo podle policie zraněno. Nikdo z nich ale podle mluvčí okresu nebyl zraněn těžce. Krov nemocnice se vzněl okolo 4:30 ráno. Pacienti a zaměstnanci byli okamžitě evakuováni.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město hlásí nárůst počtu lidí, kteří se nakazili svrabem. Pražští hygienici za první letošní pololetí evidují 459 pacientů. Jen pro srovnání, za celý loňský rok jich bylo 691. Svrab je vysoce infekční kožní onemocnění, které se projevuje kožní vyrážkou. Rizikový je především dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili tak do osmifinále. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie příští týden v úterý 7. července od 2 hodin ráno středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Máme většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území může být i oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Také po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio, kde si za chvíli dáme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Ten nás zavede do ambitu kláštera Augustinianů, kde se nachází zvláštní náhrobek a velmi zajímavý je příběh, který se za ním skrývá. Má něco společného s dobou Rudolfa II. I magistrem Kellym. Za pár minut se dozvíte víc. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký začátek dnešního dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kam už přichází David Černý, aby nám poodhalil další tajemství staré Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Občas se mě lidé ptají, kam chodím na ty příběhy, které pak vyprávím tady v Signál Rádiu a dávám do svých knih o tajemstvích Prahy. Tak vám povím, co se mi teď stalo a jak vzniklo toto povídání. Vyrazil jsem do kostela svatého Tomáše na Malé Straně vyfotit jedny z nejzvláštnějších pražských relikví. Pod oltáři ve dvou skleněných rakvích zde leží dva honosně oblečení kostlivci. Jak se na cedulkách dočteme, jde o svatého Bonifáce a svatého Justa. Svatému Bonifáci se můžete podívat do strnulého obličeje, na hlavě má mučednickou korunu a drží v kostnaté ruce planoucí srdce. Ve vedlejší skleněné rakvi je svatý Just s tváří zakrytou zlatou maskou. Jedna ruka je oblečená v přepichové rukavici a kostlivec jí má složenou na prsou. A teď si to představte. V boční lodi kostela byly celou dobu, kdy jsem fotil mučedníky ve skleněných rakvích otevřené dveře. Dokořán otevřené. A nikdo jimi neprocházel. Věděl jsem, co je za nimi a také jsem věděl, že jsem tam nikdy nebyl. A tak jsem jimi prošel. Do nádherného ambitu kláštera obutých augustiniánů na Malé Straně. Brouzdal jsem se po rajském dvoře, až jsem došel ke krásnému náhrobku, vsazenému do zdi křížové chodby. Čtu už trochu časem zašlá písmena. Alžbětě Janě Vestonii, rodem slavné ze země anglické. Žila 30 let a 4 týdny, byla matkou 7 dětí, 3 dcery zanechala naživu, 4 syny do země pochovala. Zemřela v Praze 23. listopadu 1612. Přede mnou se začal rozvíjet pozoruhodný příběh z Prahy Rudolfa II. Vestonie se narodila v Londýně, ale její otec zemřel, když byla batole. Její matka se následně provdala za ambiciózního alchymistu a okultistu Edwarda Kellyho. Když magister Kelly odcestoval do střední Evropy za slávou a bohatstvím, vzal rodinu sebou. Kellymu se dařilo, rodina žila v luxusu. Císař Rudolf II. Ho zahrnoval penězi, daroval mu domy a jmenoval ho rytířem. Malá Alžběta tak získala špičkové vzdělání, dokonale ovládla latinu a projevila mimořádné básnické nadání. Jenže Kellyho hvězda zhasla stejně rychle, jako vyletěla. Alchymista v nepovoleném souboji zabil císařského úředníka. Rudolf II. Ho nechal zatknout, uvěznit na hradě Křivoklát a veškerý jeho obrovský majetek zkonfiskoval. Vestonie a její matka zůstaly v cizí zemi naprosto bez prostředků a s obřími dluhy, které po Kellym zbyly. Mladička Alžběta se projevila jako neuvěřitelně silná žena. Využila svou největší zbraň, schopnost psát latinské básně. Začala psát prosebné, literárně dokonalé listy vlivným mužům té doby a dokonce samotnému císaři Rudolfovi II. Líčila v nich nespravedlnost a bídu, do které upadla kvůli hříchům svého otčíma, se kterým neměla nic společného. Samotný císař se začal zabývat jejím osudem poté, co si přečetl její prosebné verše. Osud mi vzal všechno, zbývá jen jediná naděje na záchranu a pokud ji ty, Cezare, nepodpoříš, nezbude mi už vůbec nic. Když vlivný právník Jan Leo z Eisenachu pochopil, že dívka už není v nemilosti, ujal se jejího právního zastupování u císařského soudu. Do Alžběty se zamiloval a v roce 1603 si ji vzal. Vestonie se stala uznávanou celebritou tehdejšího literárního světa. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšla tištěná kniha poezie. Svého muže vroucně milovala. Tys byl mým přístavem a v bídě útočištěm. Když nepřátelský osud na mě těžce svalil prach, napsala mu. A tak teď už víme vy i já, že Elizabet Johanna Vestonia, velká básnířka rudolfínské Prahy, odpočívá v ambitu kláštera augustiniánů u kostela svatého Tomáše. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Přeju vám hezké dopoledne se Signa Rádiem. Prázdniny jsou časem dobrodružství a netradičních zážitků. Jeden na vás čeká v Kutné Hoře. Ode dneška až do 20. srpna tam každou středu a čtvrtek probíhají večerní prohlídky chrámu svaté Barbory, který bude provoněný kadidlem a osvícený svíčkami. Takže jestli vás zajímá trochu tajemna, neměli byste si to nechat ujít. A na našem webu signaradio.cz najdete i další tipy, kam vyrazit.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno

0: Dopolední vysílání Signál rádia skupina VEM, dal už třeba Bonnie M nebo Culture Club, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který pokračuje ve svém letním putování po zámcích a dnes nás zavede do Hradce nad Moravicí.
1: Po středočeském, ústeckém a karlovarském kraji jsem otočil v autě navigaci na opačný konec republiky, a to Moravskoslezský kraj. Na dopravní tepně mezi Fulnekem a Opavou je Hradec nad Moravicí. Důležitou stezkou už bylo místo s klášterem krátce po roce 1000, kdy se historické prameny zmiňují o celnici. O strategickém významu místa svědčí zájem a pobyt králů. Od Otakara I. i II. Se finančně podílel na udržení českého vlivu od polského Jan Lucemburský i Jiří Spoděbrat. A co z té vřavy a slávy zbylo? Dnes je tu starší Bílý zámek a mladší Červený. Ruku na srdce, kdo je znalcem příběhu Harryho Pottera, tak by ten cihlový zámek měl prozkoumat. Možná, že se filmaři zde inspirovali alespoň novogotickou architekturou. Proto se není čemu divit, že na zámku pobývaly i slavné osobnosti, jako například hudební skladatelé Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt i geniální houslista Niccolò Paganini. Z Bradavic, tedy Hradce nad Moravicí, zdraví Luboš Dvořák.

0: Dnešní dopoledne na Signál Rádiu se přiblížilo k 10. hodině, už máme připravené další zprávy a po nich to nejlepší z 80. let Limal, Joe Cocker a nebo kapela Human League.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velká nehoda se stala na silnici 20 na 156. kilometru ve směru z Plzně na Písek a odstavený kamion zdržuje provoz na D1 na 170. kilometru na trase Praha-Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Návrh, který ruší pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a který vládní většina včera schválila ve sněmovně, je protiústavní, tvrdí odborník na ústavní právo a bývalý poradce hlavy státu Jan Kysela. Kroky proti zákonu, který teď míří do Senátu, zvažuje i prezident Petr Pavel. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahajuje show 1300 dronů. Festivalový červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší a prodej vstupenek začal před hodinou. Cena se oproti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun. Při nákupu akreditace se podstatně sníží. Novinářům to dnes řekl ředitel produkce Petr Lintimer.
2: My jsme tak, jak jsme říkali, jsme chtěli hlavně mít trošku větší a lepší prostor pro záběry, fotografie, ale i pro právě využít ten červený koberec tak, aby po něm mohli chodit lidi. Každý, kdo bude mít vstupenku do velkého sálu, do hotelu Thermal, tak se potom koberci bude moct projít, vyfotit se.
1: Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů, kteří v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je podle deníku The Guardian systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili více než místní obyvatelé.
0: Co se děje v regionu?
3: Doslova dopravní revoluci plánuje pražské letiště. Za 2,3 miliardy korun plánuje do 5 let vystavět novou estakádu, která bude navazovat na plánované rozšíření terminálu 2. Stavba bude zárukou plynulejší dopravy, větší kapacity a také bezpečnosti. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice anebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. 26-letý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastle, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber, tedy 2,5 miliardy korun a dalších 7,5 milionu liber, tedy 211 milionů korun, může inkasovat dodatečně na bonusech. Předchozí nabídku na přestup Tonaliho za 80 milionů liber vedení Newcastle odmítlo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Máme většinou polojasno, v jeho východní polovině území může být i oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré dopoledne, také po 10. hodině jste se Signál Rádiem. Dnes je 2. června a v roce 1988 to byl den, kdy se Michael Jackson stal prvním umělcem, který se dostal na první místo hitparády Billboard Hot 100 z 5 singly z jediného alba. Bylo to díky číslu 1 singlu Dirty Diana. A protože hudební historie toho nabízí více, tak vám další zajímavosti prozradíme za chvíli. Vás zdraví Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnes máte naladěné signál rádio, kam už přichází kolega Lukáš Bláha. Provede nás hudební historií data 2. července.
1: Signály hudební minulosti.
2: Načneme je druhým dnem měsíce července před 21 lety. Legendární Pink Floyd v něm vystoupili na charitativním koncertě Live Aid London s písní Comfortably Numb a znovu tak spolu na pódiu stáli všichni původní členové, tedy Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason a Rick Wright. Bylo to poprvé od roku 1981, kdy prvně jmenovaný kapelu opustil a po hříchu naposledy, co tito čtyři naživo zahráli dohromady, protože Wright v roce 2008 opustil tento svět.

Proti proudu času přímo letíme do 2. července 2001. Důvod je ten, že od tohoto dne se letiště v Liverpoolu jmenuje po svém nejslavnějším rodákovi, John Lennon International Airport.

Končíme rokem 1991. Show Guns N' Roses tehdy v St. Louis dopadla trošku jinak, než bylo v plánu. Frontman Axl Rose se během ní rozčílil, když uviděl někoho v davu fotografovat a opustil pódium se slovy: díky ochrance chromík zadků, jdu domů. Následovala vzpoura diváků, kteří zničili vybavení Gánů.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Chtěli byste se během letošního roku podívat do některé z jeskyní? Po celém Česku jich je opravdu hodně a my vám nabízíme možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Sami si zvolíte, do které ze 14 jeskyní zajdete a jestli se v ní budete chtít schladit a ukryt před spalujícím sluncem, a nebo ji navštívíte během deštivého dne. Vstupenku můžete získat opět v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji od pondělí do pátku vždy před 8:30. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Já vám držím palce a doporučím také kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: Takhle hezky plyne 80-kové léto na Signal Radio, krátce před 10:45, Bad Boys Blue a Pretty Young Girl. Přede mnou není žádná mladá hezká dívka, ale Lukáš Frelich.
1: Hezké
0: taky
1: dopoledne.
0: Sympatiák, ahoj Luky, vítám tě. Prosím tě, předpokládám, že jsi už mnohokrát zažil ve svém životě, že ti přišel nějaký e-mail, kde ti někdo gratuloval k tomu, že jsi získal nějaké peníze, nebo že můžeš získat peníze, stačí jenom poslat nějaké údaje a

0: Necelé 3 minuty zbývají do 11. hodiny. Hezké dopoledne přeje Signál Radio. Za moment bude hudebně pokračovat naše 80. léto. Zazní Belinda Carlisle, taky Falco, a nebo třeba kapela Pink Floyd. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na cestě do Prahy z Brna. D1, 181. kilometr, tady stojí porouchaný nákladní vozidlo na Krajnici. Na místě je zvýšený počet osob na vozovce, takže tady dejte radši nohu z plynu, projíždějte opatrně. Další komplikace vás potom čeká přímo v hlavním městě. Diskařská ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel. Místem se zatím projíždí bez problémů. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červencový den přeje Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. V Rantířově na Jihlavsku stále odstraňují následky včerejší bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což včera kolem 13. hodiny zastavilo provoz železnice. Obec tou dobou zasáhly nejen bouřky, ale provázel je také silný vítr, způsobený propadem studeného vzduchu. Podle tamního starosty je v obci kromě elektrického vedení poškozeno i několik střech nebo plot mateřské školy. Červencové státní svátky, které jsou před námi, přinesou prodloužený víkend. Letos připadá den upálení mistra Jana Husa na pondělí 6. července. Den předtím, v neděli 5., si Česko připomene den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Obchody mohou zůstat v oba sváteční dny otevřené, tedy jak v neděli, tak i v pondělí. Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje přidání 5% podílu ve firmě americké vládě. Ředitel společnosti Sam Altman údajně odprodej podílu navrhoval už v raných fázích rozhovoru s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
0: Co se děje v regionu?
2: Probíhající rekonstrukce Kbelské ulice ovlivňuje také hromadnou dopravu. Pro autobusy jsou vyhrazené jízdní pruhy a došlo i k úpravě cyklů světelných křižovatek. Několik linek změnilo trasy a některé se rozdělily na dvě samostatné části. To se týká například linky 201, na kterou se nevztahují ani prázdninová omezení. Linka 159 je ve Špičkách navíc posílena. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ruská tenistka Andrejevová netajila po včerejší porážce ve druhém kole Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou zklamání. Na tiskové konferenci se neubránila slzám. Před loňskou vítězku travnatého Grand Slamu, s níž prohrála 6-4, 5-7, 4-6, ocenila za předvedený výkon. Novinářům řekla, že bude potřebovat nějaký čas, aby neúspěch vstřebala. Dodala, že to bylo hodně těžké, protože Krejčíková hrála podle ní velmi dobře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Máme většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území může být i oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne především na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy a teď na Signál Rádio opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Noční prohlídka kostela má jedinečné kouzlo a vy ho můžete zažít. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich na Start Bee Gees.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: hörst du die Stimme, die dir sagt. Into the light, the
1: light. I give up. Falko, teď s námi na Signál rádiu. Každý pátek během letních prázdnin je možné vyrazit na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Odborníci ze zdejšího muzea vás seznámí historií památky i neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová k tomu říká.
2: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
1: Během prohlídek bude možné nahlédnout také do běžně nepřístupných míst. Kapacita prohlídek je omezená a proto organizátoři doporučují zakoupit si vstupenky předem online nebo v pokladnách muzea Jindřichohradecka.

0: Enya a single, který nás pořád hodně baví. Nastala chvíle zamířit na náš Facebook. Tady totiž vzpomínáme, jak jsme v 70. a 80. letech posílali pohlednice z dovolených. Pamatuji si, jak jich házeli rodiče do schránky třeba 10 a poslali snad všem příbuzným, aby náhodou někdo nebyl uražený nebo mu to nebylo líto. Tenkrát to byl vlastně jediný způsob, jak dát vědět ostatním, jak se krásně na dovolený máme. Posílali jste taky? Zapojte se do diskuze a v komentářích si tuhle dobu a připomeňte s námi.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Tady je Signál Rádio, krásné skoro poledne, které udeří přesně za minutu. To znamená, že ty nejlepší hity z 80. let vám dáme zase za moment. Připraveni jsou Chris the Birch, Taxi Gibson Brothers nebo OMD. Teď už nesmí chybět taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na D1 ve směru na Brno, 82. kilometr. Tady je dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. Na místě je policie, probíhá vyšetřování, ale komunikace s opatrností a ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Tak tu dejte pozor a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové poledne přeje Lucie Sinková. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že na summity NATO historicky jezdili prezidenti. Letošní jednání se ale podle něj zaměřuje především na ekonomické otázky. O nichž rozhoduje vláda. Babiš dále řekl, že hlavní problém Petra Pavla je, že si vykládá ústavu jak chce. Dodal ještě, že prezident je podle něj jednoznačně hlavou opozice a vede kampaň za své znovu zvolení. Úsek dálnice D3 mezi na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. 20 nových alternativních tras v okolí Železné Rudy na Klatovsku nebo také informace o kapacitě parkovišť přináší nová mobilní aplikace EPU. Bude bezplatná a má pomoci řešit turistické přetížení v nejnavštěvovanějších šumavských lokalitách. Týká se to především Černého jezera, Modravy anebo pramene Vltavy. V Thajsku zahynulo 8 mnichů, když do nich najel vozidlem 11-letý chlapec. Dalších 14 utrpělo zranění. 4 jsou ve vážném stavu.
0: Co se děje v regionu?
2: Letiště Václava Havla odbavilo v květnu 1 579 301 cestujících. Meziročně to je o 5,22% více. Cestující nejčastěji létali do Itálie, která s počtem 177 925 lidí překročila dominující Velkou Británii. Od začátku letošního roku do konce května letiště odbavilo 6 526 218 lidí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Ostravy posílil pravý krajní hráč Matúš Kmeď. 26-letý Slovák do Baníku přestoupil z Minnesota United a podepsal 3letou smlouvu. Klub to oznámil ve své aplikaci. Kmeď, který má na kontě i jeden start za slovenské reprezentační Ačko, má ve Slezsku posílit pravou stranu hřiště.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Vypadá to, že se chystá hodně sledovaná svatba. Podrobnosti za chvilku a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám Depeche Mode. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Signál Radio. Pamatujete na italského zpěváka a jeho nejznámější hitovku Felicita? Felicita. Kromě toho, že Albano stále vystupuje, rozhodl se ve svých 83 letech po druhé v životě oženit. Ale pozor, nebude si brát nějakou mladou zlatokopku, nýbrž svoji partnerku, se kterou už 26 let žije a má s ní krásné dvě děti. Přesné datum zatím není známo, ale pokud ke sňatku opravdu dojde, pravděpodobně se Albano stane jediným osmdesátkovým zpěvákem, který se oženil v takto pozdním věku. Tak budeme držet palce.

0: klasika z 80. zpěvačka Sandra. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se ze semínka lnu stane látka? Projekt, který tuhle dovednost a tradici oživuje, vznikl na Moravě. O co jde, prozradím za chvíli. Skupina ABBA, Brain Ferry nebo třeba Prince vám zkrátí čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Len, plodina, která se na Moravě opět začíná objevovat. Právě o ní hovoří náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Ještě před několika desetiletími byl len běžnou součástí naší krajiny. Dnes většina lidí ani netuší, jak vypadá jeho pěstování, zpracování ani cesta od semínka k látce. Program Pěstuj len se pokouší změnit právě toto. Do prvního ročníku se zapojilo více než 170 lidí, školek, škol a drobných hospodářů, kteří společně vyseli přadný len na 180 místech v celkové rozloze 8000 metrů čtverečních. Současně organizátoři vyhlašují celostátní pátrání po pamětnících, fotografiích, nástrojích a příbězích spojených s českým lnářstvím. Součástí projektu je také sbírka nástrojů používaných při zpracování lnu. Vochlice, trdlice, kolovrátky, přeslice, tkalcovské pomůcky nebo staré lněné textilie často leží zapomenuté na půdách a ve stodolách. Mnohé z nich končí ve sběrnách nebo na skládkách. Tak se mrkněte do skříně, do truhlice, do seknice nebo do síně, třeba něco objevíte. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Necelé dvě minuty zbývají do 13. hodiny, tady je Signál Rádio. Za moment Cliff Richard, Bengals nebo třeba Paul McCartney. To nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna, dálnice D1, 170 km ve směru na Prahu. Tady je hromadná nehoda, dvě osobní vozidla, dvě nákladní vozidla na místě záchranné složky, neprůjezdné dva jízdní pruhy, jezdí se pouze odstavným, tady se zdržíte asi na 15 minut. Další komplikace vás potom čeká v Praze na pražském okruhu 16. km, je to u sjezdu z ulice k Barandovu ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, neprůjezdný levý jízdní pruh a na Razově se očekává zdržení. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Piráčtí poslanci se při dnešních sněmovních interpelacích opět pustili do ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, a to kvůli užívání obecního bytu a údajně nelegálním stavbám na jejím pozemku. Písemná interpelace Olgy Richtrové mířila na premiéra Andreje Babiše, který se ministryně v písemné odpovědi zastal. K vyvození politické odpovědnosti, jak uvedl, nevidí důvod. Ministerský předseda se z dopolední části jednání dolní komory omluvil. Mrázová na vystoupení pirátských poslanců nereagovala. Nejkratší film letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty a nejdelší potrvá přes 3 hodiny. Celkem diváci na festivalu uvidí 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se promítání vrátí i do Mariánských lázní na Chebsku, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. Jak řekl dnes novinářům výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946 ten princip uvádění filmů, který bylo tehdy během 14 dnů, 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských lázních, v lázeňském domě Kasino, a repríza druhý den v Karlových Varech, tudíž Mariánské lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
1: Nejstarším filmem letošního ročníku bude snímek z roku 1945, Poslední příležitost.
0: Co se děje v regionu?
1: Mezi stanicemi Kačerov a Háje na lince C nejezdilo asi 3/4 hodiny metro. Na Hájích krátce před 11. spadla do kolejiště zhruba 40-letá žena. Utrpěla vážná poranění hlavy. Na místě zasahovala policie i záchranáři. Záchranáři ženu uvedli do umělého spánku, napojili na umělou plicní ventilaci a odvezli do traumacentra. Podle webu pražského dopravního podniku se provoz zastavil těsně před 11. Znovu začalo metro jezdit zhruba ve 11:45. Během omezení byla zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Sport.
1: 5 českých tenistů bude dnes v akci na Wimbledonu. Slavný turnaj sleduje Petr Plintovič.
3: Pětice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świątecková. Duel začne odpoledne v 14:30.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. S největší pravděpodobností budeme mít další památku zapsanou na seznam UNESCO. Podrobnosti prozradím za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady je Kaoma. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Bengals, takhle hraje Signál Radio. Dnes ráno se řešilo velmi zajímavé téma. Vypadá to, že dostaneme další památku na seznam UNESCO. Vše tak nějak ráno prozradil kolega Jirka Svoboda a já vám teď všechno připomenu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: Česká republika patří mezi země, která má nejvíce památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO v přepočtu na obyvatele a mohla by přibýt další. O zápis na seznam UNESCO usiluje hotel a televizní vysílač Ještěd nad Libercem. Proces to ale bude zdlouhavý, může to podle náměstkyně libereckého hejtmana Květy Vinklátové trvat až 10 let. Pro zajímavost dodám, horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperbolt, vysoký 94 metrů, unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. A letos je tomu 60 let, co byl položen základní kámen této výjimečné stavby.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 84 a budeme mířit do Anglie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Tina Turner, Erasure nebo třeba F.R. David. To jsou další osmdesátky a budou hrát za moment.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si připomeneme single, který měl sloužit jako nástroj pro zjemnění a sklidnění situace na hudební scéně i mezi fanoušky. Skupina totiž před ním vydala dle veřejnosti kontroverzní píseň na téma sexualita. Hned v zápětí vydala na desce kontroverzní skladbu náboženského tématu a protože si toho byla formace vědoma, na Bčkovou stranu desky dala hit, který teď bude hrát. Ten překvapivě vážně uklidnil. Depeche Mode a Somebody.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky? I once

0: Za necelou minutku bude 14 hodin. Krásné odpoledne přes Signál Rádio a taky naše 80kové léto. Do něj patří třeba Visage, Ultravox nebo Barbra Streisand. Teď už zprávy a taky doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Stále ještě dejte pozor na pražském okruhu 16. kilometr ve směru k Ruzini. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda náklaďáku s osobákem, probíhá likvidace této nehody. Také ještě pořád tady počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Sněmovna zítra začne závěrečné kolo schvalování koaliční novely stavebního zákona. Jde o rozsáhlou změnu, která má urychlit povolování staveb a zavádí hlavně státní stavební úřady. Zpravodajka k předloze Zuzana Ožanová z ANO řekla.
2: Hlavní cíle novely jsou méně razítek, zjednodušení stavebního řízení, za současného zachování toho, že chráníme přírodu, památky a ostatní důležité hodnoty.
1: Úsek dálnice D3 mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po 3,5 kilometru dálnice, který si vyžádal zhruba 900 milionů korun, projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 tisíc vozidel. Zástupce zhotovitele Pavel Fišar k tomu říká.
3: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že dneska položíme nějakých 1800 tun a to budou vlastně, řeknu, závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Na hranice s Rakouskem bude chybět zhruba 350 metrů dálnice. Etapa vznikne až ve spolupráci s Rakouskem v roce 2032 a vybudují se tu 2 hraniční mosty.
0: Co se děje v regionu?
4: Místopisná komise pražského magistrátu se shodla na pojmenování konečné stanice budoucí linky metra D. Zatímco dosud stanice nesla pracovní název Depo Písnice, tak nakonec by se měla jmenovat Prameny. Komise už doporučila názvy dalších budoucích stanic. Podle ní by se měly jmenovat Ryšánka, Nusle Tempo a sídliště Písnice. O konečné podobě rozhodnou radní hlavního města. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Cap Verde by podle všech měřítek neměli mít téměř žádnou šanci vyřadit v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa obhájce titulu Argentinu s hvězdným Lionelem Messim. Afričané si však věří, že budou schopní vzdorovat předpokladům a pokračovat v pohádkové jízdě. Hrát se bude v sobotu od půlnoci středoevropského času v Miami, kde Messi působí. Postupující se v osmifinále, tedy v úterý od 18 hodin středoevropského času v Atlantě, utká s úspěšným z dvojice Austrálie-Egypt.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 30. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Čtyři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 2.7. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárních Pink Floyd. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Genesis.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela Visáž, teď s námi na Signál Rádiu. V roce 2005 spolu naposledy hráli Pink Floyd v původním složení. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Načneme je druhým dnem měsíce července před 21 lety. Legendární Pink Floyd v něm vystoupili na charitativním koncertě Live Aid London s písní Comfortably Numb. A znovu tak spolu na pódiu stáli všichni původní členové, tedy Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason a Rick Wright. Bylo to poprvé od roku 1981, kdy prvně jmenovaný kapelu opustil a po hříchu naposledy, co tito čtyři naživo zahráli dohromady, protože Wright v roce 2008 opustil tento svět.

Proti proudu času přímo letíme do 2. července 2001. Důvod je ten, že od tohoto dne se letiště v Liverpoolu jmenuje po svém nejslavnějším rodákovi, John Lennon International Airport.

Končíme rokem 1991. Show Guns N' Roses tehdy v St. Louis dopadla trošku jinak, než bylo v plánu. Frontman Axl Rose se během ní rozčílil, když uviděl někoho v davu fotografovat a opustil pódium se slovy: díky ochrance, chromík zadku, jdu domů. Následovala vzpoura diváků, kteří zničili vybavení Gánu.

0: Takhle zní signál rádio a skupina VEM. Je-li bol letní kino nejlépe zdarma? V podstatě žádný problém. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. UB40, taky Starship a nebo třeba skupina Eurythmics se za moment postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Léto je tady a k němu patří letňáky. Na promítání pod širým nebem, navíc bez placení, nás v hlavním městě zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, dneska mám pro vás několik tipů na návštěvu letního kina. V Praze jich funguje hned několik a pozor, na některých místech se promítá i bez vstupného. Začneme mobilním kinem, tedy kinobusem, který každoročně vypravuje pražský dopravní podnik. Kočovný Biograf vstoupil do svého už 19. ročníku a na celkem 11 lokalitách letos nabídne 44 promítacích večerů. Během července a srpna se v letní kina promění i řada pražských kulturních míst, například Pragovka ve Vysočanech. Tady se promítá každý čtvrtek až do 8. září. Dalším místem, kde si můžete užít filmy pod širým nebem, je dvorek smíchovského prostoru pro umění Meet Factory. Tady se až do 2. září uskuteční celkem 11 projekcí. A v kinosál pod širým nebem se promění i prostranství pod Libeňským zámkem v Praze 8. Tady je během července a srpna na programu 6 celetních večerů. Tak pokud budete vyrážet do letňáku, tak si film užijte a doporučuji přibalit také repelent. Hezký filmový zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina. Pokud jste v práci, doufám, že už se vám to krátí. Za moment to nejlepší z 80. let, Extreme, Black Box nebo třeba Elton John. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozorujte na křižovatce ulic Karlovarská a Drnovská. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, částečně blokují dopravu. Další komplikace vás čeká na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Rabakovskou. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, ale komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne s 15. hodinou na signálu, pojďme na zprávy. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Dálkové vlaky pak mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení tu potrvají do konce července. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Cena benzínu se v Německu po ukončení tankovací slevy vrátila nad 2 eura. Na konci června vypršela platnost snížené daně na pohonné hmoty, kterou německá vláda zavedla 1. května na období 2 měsíců. A nejméně 5 supertankerů přepravujících celkem 10 milionů barelů saudsko-arabské ropy opustilo Hormuzský průliv, informuje o tom agentura Reuters. Jedná se o surovinu ze Saudské Arábie, největšího zdejšího ropného terminálu a rafinerie na světě.
0: Co se děje v regionu?
1: Letiště Václava Havla odbavilo v květnu 1 579 301 cestujících. Meziročně to je o 5,22% více. Cestující nejčastěji létali do Itálie, která s počtem 177 925 lidí překročila dominující Velkou Británii. Od začátku letošního roku do konce května letiště odbavilo 6 526 218 lidí.
0: Sport.
1: Vedení fotbalového Táborska nevyužilo nabídku na postup do první ligy. Jedním z důvodů byla i situace okolo stadionu v Českých Budějovicích. A reprezentační pivot Adam Kejval po 2 sezónách opouští basketbalisty Brna. Jeho novým působištěm bude Menorka, která hraje 2. španělskou ligu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, k večeru bude na severozápadě přibývat oblačnost a teploty měříme mezi 27 a 29 stupni. V noci na zítřek bude polojasno, místy i s deštěm a teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Páteční den bude ve znamení polojasné oblohy, místy také s přeháňkami, během dne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zítra zafouká severozápadní a nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 24 stupňů, na Moravě i kolem 27. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Léto a prázdniny svádí k mnoha aktivitám, ale některé mohou být nebezpečné. Na co si dát pozor, prozradím za moment. Na start Dusty Springfield, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Black Box teď s námi na Signál Rádiu. Leto, dovolená, aktivní odpočinek, to vše svádí ke sportu, ale přináší i zdravotní rizika. Nejčastěji se nám úrazy stávají při plavání, jízdě na kole a teď překvapení při pěší turistice. Kromě rizika spojeného s dehydratací, úžehem nebo úpalem se zde objevuje i přepětí sil. Odborníci upozorňují, že pokud se málo hýbeme během roku, najednou 10-kilometrová pěší túra je pro tělo velká zátěž. Pak snadno vznikají bolesti z přetíženého svalstva či výrony nebo zlomeniny kotníku. Takže, jestli nemáte natrénováno předem, raději postupně a opatrně. Hezké 80-kové léto!

0: pohodové rytmy a Stevie B. Nostalgické jízdy historickým vláčkem, pár dnů ve středověku na Bezdězu nebo oslava legendárního filmu Na samotě u lesa, ten bude mít 50. A taky tipy třeba, kde se můžete ve středních Čechách vykoupat, užít si cyklotrasy a tak dále. To vše najdete na našem webu. Právě sem dáváme ty nejlepší akce, které si můžete během léta užít. Tak se nezapomeňte mrknout na naše stránky signalradio.cz.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Za 5 minut, 3:15, se mnou ve studiu, jako vždy, nachystaná Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takhle, já prásknu, že ty se chystáš na dovolenou.
1: Ano.
0: Výborně. Podělíš se, kam pojedeš, jak to máte vlastně v plánu a hlavně, co je důležité, čím budeš cestovat?
1: Mm-hmm. Hele, my to letos nemáme vůbec naplánovaný. Prostě bereme auto, takže to je ta jedna odpověď a stan a zastavíme tam, kde budeme chtít. Jediný teda, co víme, takže to bude Rakousko, Slovinsko, možná i Chorvatsko.
0: Jo, a říkala jsi stan, to znamená, mm-hmm, že žádný jako motely, apartmány a tak, ale prostě stanování, klasicky.
1: Jo, já si myslím, že třeba po týdnu si dáme i nějaký ten apartmánek, viď, ale jako hlavně stan.
0: Jo, umíš rozdělat oheň bez syrek?
1: Bez syrek, jo.
0: No,
1: tyjo. Dlouho jsem to nedělala. Kdysi na táboře nás to učili, ale už je to pár let.
0: Tak třeba si to na cestách užijíš. Hlavně nezapomeň přes naši mobilní apku poslat nějaký fotky a nějaký tipy třeba pro posluchače, kde je to hezký.
1: Dobře.
0: Užij si dovču.
1: Děkuju.
0: A taky dnešní vysílání. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit zítra. Já žádnou dovolenou nemám. Tak v 11. Těším se, ahoj.

0: Billy Ocean nás na Signál Rádio vybízal k tomu, abychom zmizeli z jeho snu a nasedli k němu do auta. Takže pokud jste tak učinili a v autě opravdu jedete, za okamžik pro vás budeme mít aktuality ze silnic. Honza Navrátil po nich přihodí i zprávy ze světa a pak už se zase opět navrátíme k osmdesátkám. Ty přinesou Tony Esposito, Fleetwood Mac nebo Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí Pražský okruh u exitu 23, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte tu tedy s vyšší opatrností. Stejná nehoda se stala i na D1 ve směru na Ostravu, kde je na 194. kilometru neprůjezdná zpevněná krajnice. A poslední nehoda nákladního a osobního auta se momentálně řeší v ulici Kolbenova ve směru na Libeň. I tady opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, čtvrteční 16. hodina, je tady jasný další zprávy. Cenový strop na paliva zítra o desítky haléřů opět vzroste. U benzínu stoupne o 29 haléřů na 40 korun a 93 haléřů za litr. Maximální cena nafty pak poroste zítra o 27 haléřů na konečných 37 korun a 1 haléř za litr. Provoz vlaků mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy byl podle Českých drah dnes odpoledne obnovený. Vlaky tu nejezdily od středeční 13. hodiny, kdy tu silná bouřka polámala stromy a větve poškodily elektrické vedení. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Ředitel produkce Petr Lintimer a výkonný ředitel Krištof Mucha řekli, že je to dáno rozumnými cenami vstupenek na promítání a možnostmi levného ubytování. Kromě stanového městečka se návštěvníci letos mohou opět ubytovat také v hostelu. Vstupenky na filmová představení se začaly prodávat dnes v 9 hodin. Oproti loňsku se ceny nezměnily, pokračuje Krištof Mucha.
2: To je jedna z těch hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístku tak, aby byly dostupné každého. Když si vezmete, že tady za plnou cenu lístku, co žádný student nezaplatí, dáte normálně 140 korun, studenti dají 120, když si koupí festival pas, dostanou se i na nižší cenu a třeba například festival v Benátkách vás stojí jeden lístek 34 euro, ale ani se tam nedostanete, protože musíte být filmový profesionál, abyste si ten lístek koupili.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město hlásí nárůst počtu lidí, kteří se nakazili svrabem. Pražští hygienici za první letošní pololetí evidují 459 pacientů. Jen pro srovnání, za celý loňský rok jich bylo 691. Svrab je vysoce infekční kožní onemocnění, které se projevuje kožní vyrážkou. Rizikový je především dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Nasazená 21. porazila Italku Tairu Katerinu Grantovou 7-5 a 6-3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, k večeru bude na severozápadě přibývat oblačnost a teploty měříme mezi 27 a 29 stupni Celsia. V noci na zítřek bude polojasno, místy s deštěm a teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Páteční den nám nabídne polojasnou oblohu, místy také s přeháňkami a během dne bude ale oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krásný čtvrtek všem, ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. A přestože dopravu jsme měli před chviličkou, na silnice se už za pár minut opět navrátíme, a to konkrétně na ty karlovarské, kde má údajně začít jezdit auto, které bude monitorovat stav vozovek. O tom ale až za chvíli, teď už Kalimba do Luna. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Aerosmith a I don't want to miss a thing, takhle parádně vám hraje Signal Radio. Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka bude vozidlo s podobným účelem první v Česku.
1: Karlovarský kraj chce být lídrem ve výzkumu inovacích, to znamená i autonomní dopravu na silnicích běžném provozu a ne na silnicích, ale i na vedlejších komunikacích, jako jsou cyklostezky, smíšené stezky. Proto jsme přistoupili k prvnímu začátku nebo k další fázi projektu rozšíření autonomních vozidel v Karlovarském kraji a budeme pořizovat vozidlo, které je diagnostické, budeme ho používat na diagnostiku.
0: Diagnostické auto bude mít na střeše kamery, pomocí kterých zaznamená závady a nedostatky na komunikacích. Všechny údaje bude potom automaticky zanášet do systému. Krajští silničáři tak budou mít usnadněnou práci s plánováním oprav a údržby silnic.

0: vám letos příjemňuje Signal Radio, ale už zítra ráno vám ho může zpříjemnit i naše soutěž. To když totiž vyhrajete, odnesete si rodinnou vstupenku do několika jeskyní po celém Česku. A jelikož vedra jsou letos opravdu silná, tak věřím, že takové ochlazení v podzemí může znít opravdu lákavě. Jestli tedy právě vy chcete být posledním výhercem vstupného pro dva dospělé a až tři děti, laďte zítra ranní vysílání Jirky Svobody, dovolejte se do studia a zodpovězte správně na otázku. Jedině tak budete moci za dobrodružstvím vyrazit. A jestli vás zajímá, na jaké české jeskyně se vstupenka vztahuje nebo cokoliv dalšího o soutěži, vše máte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

To byl jedinečný Karel Gott, ani ten samozřejmě nesmí chybět v 80kovém playlistu Signál rádia, ale úroveň se nesníží ani za pár minutek, kdy svoje hity přinesou Kim Wilde, Hot Chocolate nebo Martika.

0: Na zítřejší pátek jsme se na Signal Radio naladili s kapelou The Cure. Do dnešního čtvrtka se ale navrátíme s dopravou a zprávami Honzy Navrátila a pak i samozřejmě jak jinak než s osmdesátkami. Ty budou Odvojem, Aby nebo Culture Club.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí D1 ve směru na Ostravu. Na 203. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Na místě momentálně zasahují záchranné složky, takže pravděpodobně počítejte se zpožděním. A to i na nájezdu na Pražský okruh z ulice Michelská, kde se srazila dvě osobní auta. Šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další dnešní zprávy. O státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Nikoliv na konci srpna, ale nakonec o měsíc dříve se podaří otevřít další úsek dálnice D3. Jde o část dlouhou zhruba 3,5 kilometru mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem. Na jejím konci vzniká provizorní komunikace, díky které se řidiči vyhnou Dolnímu Dvořišti. S plánovaným mostem na hranici čekají stavebníci na rakouskou stranu. Zbylou část plánuje ŘSD zprovoznit v létě v roce 2027. Odchod do penze v 68 letech, vyšší daně pro bohaté, rozšíření pracovních smluv na dobu určitou a omezení nemocenské. To je část ze 34-bodového reformního balíku, na kterém se dohodla koaliční vláda německého kancléře Friedricha Merce. Rozsáhle se mění sociální a zdravotní systém, důchodová reforma anebo změny v dani z příjmů.
0: Co se děje v regionu?
1: Doslova dopravní revoluci plánuje pražské letiště. Za 2,3 miliardy korun plánuje do 5 let vystavět novou estakádu, která bude navazovat na plánované rozšíření terminálu 2. Stavba bude zárukou plynulejší dopravy, větší kapacity a také bezpečnosti. Cestující se díky ní dostanou od zastávek MHD, budoucí železnice anebo parkovišť k terminálům bez křížení s automobilovou dopravou.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na Wimbledon. Karolína Plíšková ve druhém kole tenisového turnaje na obhájkyni titulu Polku Igu Świątekovou nestačila a prohrála 1-6 a 3-6. A loňský semifinalista Američan Taylor Fritz ve druhém kole tenisového Wimbledonu porazil 6-2, 6-2 a 7-5 krajana Patrika Kipsna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, k večeru bude na severozápadě přibývat oblačnost a teploty měříme mezi 27 a 29 stupni Celsia. V noci na pátek bude obloha polojasná, místy ale počítejme s deštěm a s teplotami, které klesnou na 16 až 12 stupňů. Zítřejší, konečně už páteční den, bude s polojasnou oblohou a místy i s přeháňkami. Během dne bude ale oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 15. Tolik zprávy a Honza Navrátil. Pokračuje Terka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Já vám přeju krásné odpoledne, odbyla nám 5. hodina a jelikož léto je v plném proudu, je možné, že se vám na zahradě červenají nebo až dokonce skoro černají třešně na stromech. A pokud vás už z nich bolí břicho a potřebujete vymyslet, co s velkým množstvím dělat, tak pro vás budu mít fígl na to, co s nimi, aby vydrželi až třeba do Vánoc. A nemyslím obyčejné zavařování. Tak se na to počkejte a do té doby užívejte Wham, Abu nebo Culture Club.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ve čtvrt na šest se vezete na vlnách Signál Rádia, kde pro vás mám slíbený fígl na to, co dělat s velkým přebytkem třešní. Pokud už máte napečeno spoustu koláčů, zavařené kompoty a snězené košíky samotných třešní, je na čase trochu přitvrdit. Z třešní nebo klidně i z višní, pokud máte, je totiž možné vytvořit takzvané opilé třešně. A je to opravdu jednoduché, jenom se budete muset trochu plácnout přes kapsu, protože budete potřebovat nějaký dobrý rum nebo brandy. Pak už vám budou stačit pouze zavařovací sklenice a krupicový cukr. Třešně vypeckujete a jednu vedle druhé naskládáte do zavařovací sklenice. Každou vrstvu vždycky musíte posypat 2 lžícemi cukru a jakmile se dostanete až na vrch, tak celou sklenici zalijete alkoholem. Tu potom uzavřete a necháte v chladné spíži uzrát. No a potom už jenom budete muset aspoň jednou denně, ale lépe 2x, vždy s celou sklenicí zakroužit, než se vám zcela rozpustí cukr. Ale zhruba po měsíci budete mít dokonale uleželé třešně, které se hodí do dezertu, šlehačkových pohárů, koktejlů nebo prostě jen tak.

0: S Helenou Vondráčkovou jsme dosprintovali do 2 minut před 6:30. Už za pár minutek se ale na Signál Rádio můžete těšit na výměnu za mikrofonem, protože to bude Sandra, Erasure nebo Mike Oldfield s Bonnie Tyler.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Duet Mike Oldfielda a Bonnie Tyler se linul z vašich reproduktorů, ale už se z nich velmi brzy poline hit z naší kazety.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Annie Lennox a Dave Stewart, tohle duo určitě nemusím představovat, tvoří známou skupinu Eurythmics, ale co si dnes představíme, je jejich hit The King and Queen of America. To je single, který obsahuje lehce satirické komentáře o americkém snu, slávě a touze být někým významným. Písnička dostala typický poprokový a synthpopový half, pro který jsou Eurythmics známí, a stala se ukázkou toho, že duo dokáže poslat do světa něco, co zní skvěle, ale zároveň má i trochu hloubku. Tak se o tom pojďme přesvědčit i my.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali?

0: Čas letí, když se člověk dobře baví. Na Signál rádiu jsme se dostali těsně před 18. hodinu. Ta nám přinese poslední dopravu a zprávy Honzy Navrátila, tak s námi buďte i skrze ně. Ale po nich už vypukne nová hodina 80, kterou odstartují Crowded House nebo Donna Summer.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jako první nehodu hlásí ulice Novopatská, kde havaroval motocykl a osobní auto. Přesuneme se do ulice Vídeňská před Tomajerovou nemocnicí, kde je nehoda dvou osobních aut. Jako další si dejte pozor na Hloubětíně v ulici Poděbradská, kde je také nehoda dvou osobáků. Bez nehody se neobešel bohužel ani Pražský okruh, kde nabourali tři osobní vozy na 18. kilometru na trase Ruzině D7. A v neposlední řadě zamíříme na D1 ve směru na Ostravu, kde havarovalo auto na 201. kilometru. To by bylo vše z dnešní dopravy a vy na sebe buďte za volanty hlavně opatrní. Krásné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční podvečer, s 18. hodinou přichází čas na další zprávy. Poslanecká sněmovna zítra začne závěrečné kolo schvalování koaliční novely stavebního zákona. Jde o rozsáhlou změnu, která má urychlit povolování staveb a zavádí hlavně státní stavební úřady. Pokračuje zpravodajka k předloze Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
2: Hlavní cíle novely jsou méně razítek, zjednodušení stavebního řízení, za současného zachování toho, že chráníme přírodu, památky a ostatní důležité hodnoty. Není pravdou, co se v médiích stále píše, že to pouze pro developerský zákon. Řeší také situaci lidí po povodních. O tom, když vám smete povodeň dům, takže ho potom můžete postavit o kousek dál, kde už například příště povodeň nebude dosahovat na svém pozemku a budete mít zjednodušené řízení. I o tomhle je ten zákon.
1: Ministr kultury Otto Klempíř dnes oznámil, že ministerstvo zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Připomeňme, že generální ředitelku galerie Alici Knastovou ministr odvolal letos v březnu. Odborná veřejnost ji kritizovala hlavně kvůli stylu komunikace nebo minimalistickému výstavnímu programu. V červnu mírně vzrostl počet nahlášených případů žloutenky typu A. Vyplývá to z údajů, které poskytl Státní zdravotní ústav. Zdravotníci zaznamenali 121 případů infekce, což je o 16 případů více než minulý měsíc. A 8 dní po zemětřesení ve Venezuele se desítkám záchranářů z více zemí podařilo dostat z trosek živého člověka. Píše o tom agentura AFP. Operace trvala 4 dny.
0: Co se děje v regionu?
1: Probíhající rekonstrukce Kbelské ulice ovlivňuje také hromadnou dopravu. Pro autobusy jsou vyhrazené jízdní pruhy a došlo i k úpravě cyklů světelných křižovatek. Několik linek změnilo trasy a některé se rozdělily na dvě samostatné části. To se týká například linky 201, na kterou se nevztahují ani prázdninová omezení. Linka 159 je ve Špičkách navíc posílena.
0: Sport.
1: Evropská fotbalová asociace UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. Do pohárů se tak nově dostane Jablonec, polepší si Plzeň a Hradec Králové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A čtvrteční zpravodajství na signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, k večeru bude na severozápadě přibývat oblačnost a teploty měříme teď kolem 27 stupňů Celsia. V noci na zítřek počítejme s polojasnou oblohou, místy i s deštěm a s teplotami, které klesnou na 16 až 12 stupňů. Páteční den bude s polojasnou oblohou, místy i s přeháňkami a během dne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů. Na Moravě i kolem 27, na horách pak kolem 15 stupňů. Tolik zprávy na signálu ve čtvrtek s datem 2. července. Hezký zbytek dnešního dne s našimi osmdesátkami. Přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 6. hodina večerní, je tu sluníčko, ale stále svítí, tak snad máte pohodový den. My pro vás na Signal Radio máme další várku bezkonkurenční hudby. Můžete se těšit na Crowded House, Ace of Base nebo Donu Summer. Ale nebude chybět ani trochu málo vzdělávání se, protože už za chvíli pro vás má zajímavé historické události kolega Jirka Svoboda. Nenechte si to ujít a mějte pohodový poslech, který vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Užíváte si osmdesátkové léto, ale do minulosti vás nebudou brát pouze naše hity, ale i kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio, máme 2. července a v roce 1959 to byl den, kdy se veřejnosti slavnostně otevřel Dům potravin na pražském Václavském náměstí. Zamíříme i za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V roce 2002 americký milionář Steve Fossett jako první člověk na světě dokončil sólový oblet zeměkoule balónem bez zastávky. V roce 1998 byla v Brně slavnostně otevřena první mešita v České republice. V roce 1947 u města Roswell v Novém Mexiku ve Spojených státech nalezly údajné zbytky mimozemské kosmické lodi. Informace ale nebyla nikdy potvrzena. V roce 1900 hrabě Zeppelin podnikl první pokusný let se vzducholodí. Jeho vzducholoď naplněná vysoce hořlavým vodíkem dosáhla výšky 400 metrů, nakonec se ale zřítila do jezera. A v tento den bylo v roce 1805 ve Skalnatých horách ve Spojených státech objeveno místo, kde se sníh drží úplně celý rok.

0: Come on Eileen, velká ikona osmdesátkových hitů, ale v řadě jsou ikony další, a to například Eric Astley, R.E.M. nebo Masquerade. Tak ti už je za okamžik.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Osmdesátkovou pouť zdoláváte na Signál rádiu a v putování tentokrát ale po zámcích bude pokračovat kolega Luboš Dvořák.
1: Po středočeském, ústeckém a karlovarském kraji jsem otočil v autě navigaci na opačný konec republiky, a to Moravskoslezský kraj. Na dopravní tepně mezi Fulnekem a Opavou je Hradec nad Moravicí. Důležitou stezkou už bylo místo s klášterem krátce po roce 1000, kdy se historické prameny zmiňují o celnici. O strategickém významu místa svědčí zájem a pobyt králů. Od Otakara I. i II. Se finančně podílel na udržení českého vlivu od polského Jan Lucemburský i Jiří Spoděbrat. A co z té vřavy a slávy zbylo? Dnes je tu starší Bílý zámek a mladší Červený. Ruku na srdce, kdo je znalcem příběhu Harryho Pottera, tak by ten cihlový zámek měl prozkoumat. Možná, že se filmaři zde inspirovali alespoň novogotickou architekturou. Proto se není čemu divit, že na zámku pobývaly i slavné osobnosti, jako například hudební skladatelé Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt i geniální houslista Niccolò Paganini. Z Bradavic, tedy Hradce nad Moravicí, zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Soft Cell, Eros Ramazzotti a Tina Turner nebo Alphaville, to už velmi brzy uslyšíte v éteru Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím a přeju pohodový večer. Máte o víkendu náladu na nějaký kratší výlet nedaleko Prahy, ale nic vás nenapadá? Nevadí, protože já pro vás už za chvilku jeden tip mít budu. Nejdřív ale slibovaní interpreti a jejich osmdesátky.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vaším společníkem je Signál Radio, kde se teď na chviličku dáme pauzu od hudby a vydáme se na výlet. V létě není typu na zajímavá místa nikdy dost a proto se na chvíli přemístíme do krásného Posázaví. Tam je toho k vidění opravdu spoustu, ale já pro dnešek vybrala Žampašský viadukt. Žampach je naším nejvyšším kamenným železničním mostem. Je položen na trati takzvaného Posázavského pacifiku mezi stanicemi Jílové u Prahy a Luka pod Medníkem. A při pohledu na viadukt nám může připadat, že u nás taková stavba nemá obdoby a není vlastně vůbec českého původu. A nebudeme úplně daleko od pravdy, protože na něm pracovali dělníci z celé Evropy, zejména Italové, a to v letech 1898 až 1899. Svou inspiraci hledali architekti, ale i u starověkých Římanů a očividně odvedli velmi dobrou práci, protože most prý nikdy nebyl výrazně opravován, a to i přesto, že přes něj denně přejede okolo 30 vlaků. Se 42 metry se Žampašský most řadí na druhé místo nejvyšších kamenných železničních mostů ve střední Evropě a předběhl ho pouze most ve Švýcarsku. A pokud tady mám nějaké milovníky Harryho Pottera, tak vás možná nalákám tím, že vypadá dost podobně jako skotský most, přes který jezdil Bradavický expres. Tak na to koukněte, když tak vám přeju pěkný výlet a my míříme opět za muzikou.

0: Girls just want to have fun, to má Cyndi Lauper pravdu. A pokud někdo z vás taky chce mít o zábavu postaráno, možná vám to umožní naše signály pro radost, kdy si můžete zahrát písničku jenom a pouze podle vás. Tak se toho nebojte a jakmile uslyšíte výzvu, volejte na 910 260 910.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Pár minutek před 7:45 ladíte Signál Rádio, kde se mi tady rozblikal telefon a na drátě už čeká posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj, Jirko, já tě zdravím.
2: Ahoj, Teresko, já tě taky moc zdravím do Signálu.
0: Co ti dneska zahrajeme za 80?
2: No prosím tě, já když jsem poslouchal, vždycky dáváte ty ukázky, tam slyším to na na na. Já říkám, je možný, že tam máte Guru Juice Project Infinity.
0: Máme.
2: A tvoje odpověď byla, máme. A já říkám, no tak to je paráda. A hnedka jsem aspoň zvedla náladu a Teresko, a to zbytečně dlouho nezakecávám, tak já bych tady tu pecku, kterou už jsem doopravdy hrozně mrtě dlouho neslyšel, tak věnuji nám všem, co se těšíme na konečně dýchatelný víkend, protože po těch 40, nemyslím věkových, ale myslím teplotních, máme aspoň chvilinku klid. No a tobě samozřejmě přeju i krásnou dovolenou, ať ti počasí přeje a plno zážitků.
0: Děkuju a posílám Guru Josh, jak tobě, tak všem posluchačům. Ahoj.
2: Hodná, moc děkuju, krásný víkend. Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer, milí posluchači, ladíte ten nejlepší signál. S vámi je stále naladěná i Terka Veselá. Ale velmi brzy se připojí i kolega Lukáš Bláha. Jako každý všední den si pro vás připravil signály hudební minulosti. A dneska se s hvězdami teda opravdu neupejpal, protože vám poví něco o Pink Floydech, Johnu Lennonovi nebo Guns N' Roses. Tak si to nenechte ujít a než si Luky slovo převezme, tak si užijte hity od Dionne Warwick, Queenu a Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrteční večer nám zpříjemnili Pet Shop Boys a v jejich šlépějích teď bude pokračovat kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Načneme je druhým dnem měsíce července před 21 lety. Legendární Pink Floyd v něm vystoupili na charitativním koncertě Live Aid London s písní Comfortably Numb a znovu tak spolu na pódiu stáli všichni původní členové, tedy Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason a Rick Wright. Bylo to poprvé od roku 1981, kdy prvně jmenovaný kapelu opustil a po hříchu naposledy, co ti to čtyři naživo zahráli dohromady, protože Wright v roce 2008 opustil tento svět.

Proti proudu času přímo letíme do 2. července 2001. Důvod je ten, že od tohoto dne se letiště v Liverpoolu jmenuje po svém nejslavnějším rodákovi, John Lennon International Airport.

Končíme rokem 1991. Show Guns N' Roses tehdy v St. Louis dopadla trošku jinak, než bylo v plánu. Frontman Axl Rose se během ní rozčílil, když uviděl někoho v davu fotografovat a opustil pódium se slovy: díky ochrance, chromík zadku, jdu domů. Následovala vzpoura diváků, kteří zničili vybavení Gánů.

0: Zata se na vlnách Signál Rádia, které vám už zítra ráno může velmi zpříjemnit vstup do vašeho dne. Zítra u nás totiž naposledy běží soutěž, kterou když vyhrajete, tak si odnesete rodinnou vstupenku do několika jeskyní po celém Česku. A jelikož vedra jsou letos opravdu silná, tak věřím, že takové ochlazení v podzemí může znít opravdu lákavě. Jestli tedy právě vy chcete být posledním výhercem vstupného pro dva dospělé a až tři děti, laďte zítra ranní vysílání Jirky Svobody. Dovolejte se do studia a zodpovězte správně na otázku. Když to všechno vyjde ve váš prospěch, můžete vyrazit za dobrodružstvím. A jestli vás zajímá, na jaké české jeskyně se vstupenka vztahuje nebo cokoliv dalšího o soutěži, vše najdete na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 9:45, to je přesně ta chvíle, kdy se s vámi rozloučím. A to dokonce na 2 týdny, po nich se na vás ale budu moc těšit. Pokud někdo jedete na dovolenou stejně jako já, tak si ji taky moc užijte. Nezapomeňte, že 80ky s vámi můžou být i na druhé straně zeměkoule díky naší aplikaci nebo prostě na našich webovkách. Tak určitě poslouchejte, ale to samozřejmě i hlavně pokud vás čeká léto české, protože není nic lepšího než 80kové léto se Signál Rádiem. Tak mějte krásný zbytek večera a za 2 týdny naslyšenou.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádiu.